0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8. Podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrachlůzky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Lezenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.

soumrak vcházel tišit svět, snídal si sedm cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen.

Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena ve Těšníku. Miláčka žen a ve Těšníku, tucty her, miláčka žen a ve Těšníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp, tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou, pravý zvěd, miláček žen a ve Těšníku. Miláček žen

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu stopy DNA. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou v Mladé Boleslavi. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8. Podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrachlůzky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Lezenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu stopy DNA. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou v Mladé Boleslavi. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Naštěji už tam budem?
9: Přestaň! Štěj mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton.

Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko, ale který nesl výbušninu stopy DNA. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou v Mladé Boleslavi. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je 8 hodin, posloucháte Radio Bonton. Karel Gott nám zaspívá v té první hodince ranního vysílání. Mám tu krásný výhled. No, mám také, sice nám tady staví obří dům naproti rádiu, ale ten výhled je fantastický. Máme velká okna, to jsou spíše výlohy. No, každopádně zahrajeme si i Evu Farnou. A dorazí i Bruno Mars. Můžete se těšit na jeho Marry You.
1: Radio Bonton, počasí.
0: V Praze máme slunečné ráno s jasnou oblohou a teploměr už v tuto chvíli ukazuje 18 stupňů Celsia. Jasno, místy skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20, tak to je předpověď na dnešek, na úterý s datem 11. srpna.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Společně to zvládneme i dnes po ránu a já vám za to děkuji. Dáváte si kávu? No proč ne? V první 60 minutovce ranního Bontonu probereme nejdražší kávu na světě a taky vám řeknu, proč je tak ceněná a kolik stojí. Letmo zavadíme o první školní docházku a taky se podíváme na první film v českých krajích, tedy ještě v Rakousku, Uhersku. Prostě pohoda, nějaká ta zajímavost a rozšíření obzorů i dnes s mojí maličkostí. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Losa Jedavéro, alespoň jak já to slyším, tak to byl samozřejmě Hana Zagorová, Drupy, Setkání, Losa Jedavéro. 8 hodin 13 minut je tu ranní bonton a s ním i kalendárium s datem 11. srpna. Tak si představte, že v roce 1805 tento den v rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Pojďme do roku 1882. První telefonní ústředna začala fungovat v Praze. Měla, představte si to, celých 11 účastníků a personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním ha hej. Tradiční halo se ujalo až později. Pojďme do roku 1896. V Brně v sále Grand Hotelu bylo uspořádáno první filmové představení. Brno, přátelé, bylo první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. No, co se dá dělat? No a ještě jednou Brno, tedy, aby se nám to nepletlo, rok 1906. Na svém evropském turné tam vystoupil slavný cowboy Buffalo Bill se svojí Wild West Show. Josef Laufer, původně Don José Francisco Pérez Rodríguez de Montañez Laufer, se narodil ve Francii před 87 lety. Byl nejenom zpěvák, ale i herec, scénárista, režisér, tlumočník, moderátor, ale i textař. 4 roky ležel v komatu po operaci srdce, na druhý břeh ho Cháron převezl v dubnu 2024 ve věku 84 let. Tady je Josef Laufer z Bontonu.
1: Rád bych dospal ještě jeden ve.

Luna, veš, prosím, je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

Acne, Hope of Deliverance. 8 hodin 21 minut, ranní bonton. Milan vám přeje krásné, dobré ráno. Je tu svátek, začnu dnes našimi chlupáči. Jak to mají Číči a Kočičáci? Tak přátelé, kocouři Lucifer a Bubák jsou dnes ti vyvolení. Lucifer, Bubák, no to jsou skvělá jména, musíte uznat, zejména pro černé kocoury. Wow. No a jak jsou na tom hafani dneska? Tady slaví všichni, kteří mají doma fenku Angelu nebo Angelu. Tak tedy všechno nejlepší kočičákům, hafanům. Teď ovšem samozřejmě ke dvounožcům, to je to nejdůležitější. Svátek má Zuzka, tedy Zuzana. Je to jméno hebrejského původu, které znamená lilie. Jo, takže Zuzka je taková krásná květina. K jeho známým nositelkám patří bývalá atletka Hejnová, herečky Bidžovská, Stěvínová nebo Zuzka Norisová, moderátorka Bubílková, písničkářka Michnová a nebo zpěvačka Navarová. Tak všechno nejlepší všem Zuzankám, Luciferům, Bubákům i Angelám. A samozřejmě na rádiu Bonton jedeme dál, za chvíli božský Karel a taky britští Status Quo.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Pěkné ráno, digitální a informační agentura a rezort vnitra plánují na dnešek veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Ve středu a v noci na čtvrtek nás čeká hned dvojitá nebeská podívaná. Zatmění slunce a maximum meteorického roje Perseid. Šance na největší množství spatřených padajících hvězd bude ve čtvrtek ve druhé polovině noci a kránu. To bude padat 50 až 80 meteorů za hodinu. Nad naším územím bude podle meteorologů zcela jasno nebo jen minimum oblačnosti. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob. Na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále finále pátým časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední osmá a očekávané ochlazení je tady. Dnes naměříme 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě tedy naměříme i teploty kolem 30, na horách kolem 20. Obloha bude jasná, teď ráno a dopoledne místy skoro jasná.
2: Posloucháte ranní Bonton 8.32. Já děkuji Kačence za zprávy. No a pojďme se podívat dál. Káva po ránu, proč ne? Pili jste někdy nejdražší kávu zvanou cibetková? A jak vlastně vzniká, hlavně kolik stojí? Tak to si povíme za chviličku. Teď I Like Chopin, skupina Gazepo. Dáme si ještě Evu Farnou a její Lalaj. Tak tedy krásné ráno z Bontonu.

Posloucháte Rádio Bonton, 8 hodin 40 minut. Ano, ten čas nám někdy kvapí úplně neskutečně, zejména takhle v úterý 11. srpna. Že by už byl pátek? Ne, tak pánové a dámy, to jsem trošku přestřelil. Každopádně možná si dáváte tu kýženou kávu po ránu, možná někdo už má druhou, třetí, pozor na to, přátelé, ale taková cibetková káva, to je prý ta nejlepší káva. Vzniká tak, že zvíře cibetka zní, jaksi sní zralé kávové třešně, ano. Dužina se stráví, ale zrnko projde trávicím traktem cibetky. Vlivem enzymů v těle zvířete zrna projdou fermentací, která zbaví kávu hořkosti. No, trus se potom sezbírá, zrna se očistí, osuší, opraží a umelou. Nemusíte se ničeho bát. No a jak je to s cenou? Kilo cibetkové kávy stojí nějakých bratrů 30 tisíc korun, ale je i cibetková káva za 60 tisíc. Cena za jeden šálek v kavárně, to je tak cirka 1500 korun. Ale, přátelé, cibetková káva je známá svou jemnou chutí a nízkým obsahem hořkosti.

mnoho lidí popisuje její chuť jako hladkou s náznaky čokolády, ořechů a koření. Prostě je to ňamka. No, a od kávy k muzice za chvíli třeba Lenka Filipová, Helena Vondráčková, teď už Lionel Richie na pontonu.

0: Unique 2 Break My Stride, to jsou devadesátky. No a my máme v tuto chvíli 8 hodin 59 minut. Co v té druhé hodince ranního fontonu? Tak trošku to zrychlím. Bude tu třeba Miraj. Zpěvák Miraj mimo jiné dneska slaví narozeniny, kolikáté, a vůbec o tom si taky povíme. Zaspívá i Ondřej Hejma, bude tu s kapelou Žlutý pes. No a do osmdesátek vyrazíme z Alphaville. Ano, být stále mlád, tak nám to naspíval božský Karel Gott.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, dnes jasno, místy skoro jasno, teploty mezi 23 až 28, na horách kolem 20. Středa se chystá na jasnou oblohu bez mráčku a teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Rádio Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. S optimistickou předpovědí věřím, že přijde meteoroložka Dagmar Honcová v její rubrice Žít podle počasí. No, jak by také mohla přijít s něčím jiným, když to počasí je fantastické, že? Já doufám, že zůstane. No, taky připomenu slavné výročí filmových panáčků. Ano, panáčci v rádiovkách. Pat a Mat, přátelé, už jsou tu s námi půl století. Neuvěřitelné, stalo se skutkem. Trošku je probereme, no a hudba ta pofrčí dál. Za chvíli třeba Otavan, No Name nebo Ricky Povery.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Skupina Otavan, 10 minut po 9. hodině v 2. hodince ranního pontonu. Za chvíli si pustíme Samantu Fox, bude tu rubrika Žít podle počasí. Ale přátelé, taky musíme oslavit ještě jedny narozeniny, ne, že bych na ně zapomněl, nechával jsem si je až na teď. Zpěvák skupiny Miraj, tedy Miraj Navrátil, právě dnes slaví 34. narozeniny. Jeho tatínek je Čech, matka vyrůstala v Japonsku. Miraj sám se narodil v Japonsku, kde žil do svých 3 let. Potom se vrátili do České republiky. No, studoval na gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku Místku. Po maturitě vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul magistr a po jejím absolvování dokonce působil vedle hudební kariéry jako advokátní koncipient. Takže takovéhle vzdělání má Miraj. No, s ním si dáme píseň Malinovej sirup a já mu samozřejmě přeju všecko nejlepší.
1: Rádio Bonton, tady je česká hudba doma. Zdraví vás, Miraj Navrátil.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme

0: bývala nejfotografovanější ženou 80. let. Ano, Samantha Fox, britská modelka, zpěvačka, v dubnu jí bylo letos 60 let. Vy posloucháte ranní bonton, za chvíli vám zahrají Činasky a nebo skupina Alphaville, ale teď se pojďme podívat trošku erudovaněji na předpověď počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno, úterý přináší tolik potřebné ochlazení, a to zejména do severní části našeho území. Představte si, že na Královéhradecku a Liberecku se nejvyšší odpolední teploty zastaví pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě odpolední maxima zamíří ke 30 stupňům, ale dobrou zprávou je ta, že vlhkost vzduchu bude v porovnání s pondělním dnem daleko nižší, takže to, co naměříme na teploměru, bude se rovnat naší pocitové teplotě. Zatímco ráno bude jasno až polojasno, tak během odpoledních hodin bude docházet k dalšímu ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Připravte se na to, že dny doslova zalité sluncem nás budou provázet až do soboty.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Žinasky a píseň Jak se, 9 hodin, 28 minut, stále ještě ranní ponton. Milan vám přeje krásné, skvělé dopoledne, vypadá to, že to počasí dneska bude tak akorát, no, ha, fantazie. Za chvíli si dáme Lady Gagu, bude tu společně s Bradley Cooperem a taky zaspívá Václav Neckář, ten dorazí se svou Mášou, ale taky si připomeneme dva velké poplety v rádiovce. Ano, to jsou ty pánové Pat a Matt, mají jedno velké výročí. Probereme trošku podrobněji už za chvíli. Teď ale pojďme se podívat se nového s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. ČEZ v pololetí vydělal 18 miliard korun. Čistý zisk firmy tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení takzvané windfall tax. Sucho v Česku je stále kritičtější a většina vodních toků v Česku dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Vody je málo taky ve studnách, píší Novinky.cz. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojce Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. A dnes bude jasno. Teď dopoledne ještě místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme 30, denní maxima na horách budou ukazovat 20 stupňů.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Ondřej, máš žlutý pes a sametová 9.39. Za chvíli si dáme třeba Michala Davida, decibely lásky, anebo skupinu Elána, královnu bělých tenisiek. No a pak už se dočkáte písniček na přání. Ale pojďme se podívat i

0: Ano, už jsme tam. Neodolatelně nešikovné kutilipata Amata, jejich snaha o vylepšování čehokoliv končí obvykle katastrofou, jsme mohli poprvé vidět, přátelé, přesně před 50 lety, kdy měl premiéru 7-minutový animovaný film nazvaný Kuťáci. Původně to byli pánové Ouholíček a Sedlec. Pat a Mat se čtyřikrát objevili dokonce na velkém filmu nebo ve velkém filmu. Tam se v říjnu objeví už po páté. Jejich trampoty znají v Polsku, Německu nebo Nizozemsku a Pikoška v Iránu se potýkal seriál s cenzurou, protože díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Iránu zakázané.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Tak to byla poslední písnička ode mě, končí ranní bonton, Milan Fiala se loučí, těším se zítra v 8 a se mnou ve studiu už Dan Kostka, který za chvíli odstartuje písničky na přání.
1: Ano.
0: Tak ahoj, to byl Milane. Dan Kostka, ano, a jeho ano, písničky na přání možná přijdou?
1: Ano, samozřejmě přijdou, je tady 10. hodina už skoro, takže se pomalinku připravujte, protože už za chvilku začínám plnit vaše hudební přání, no, samozřejmě. Tak. Milane, tobě přeju krásný den, samozřejmě, užívej
0: bez
1: si ho.
0: Sporu.
1: A zítra opět spolu, sejdeme se u tohoto
0: čau.
1: Stolu. Měj se krásně,
0: čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Tak zatímco Milan už to má za sebou, já tu moderátorskou káru potáhnu dál až do té 15. hodiny, v každém případě do 11. už tradičně písničková přání dnes s datem 11. srpna. Tak doufám, že už máte vybráno, bontoňáci, tak pokud máte, pište na 736 300 888 nebo na náš Facebook a také Instagram. Už za chvilku se začnu vašimi zprávami probírat a hrát podle vašeho gusta. Teď také pro Zuzany, které dnes slaví svůj svátek. Takže milé dámy, vám přeju všechno nej a dáme si hříšňák.

Každé přední dopoledne mezi 10. a 11. patří vašim hudebním přáním na Bontonu, tak jako samozřejmě i dnes. A to znamená, že už jste tady také vy a vaše zprávy, které dorazily, píšete mi například hezké úterý, Dane. Na sambu v kapkách deště to dnes asi nevypadá. Tak si ji pojďme dát alespoň takto přes Bonton spolu s Burma Jones. Moc díky, tak tohle nám píše Honza. Honzo, máte pravdu, máte prostě recht. A taky dobrý nápad. Tak pojďme na to.

Zdravím vás z Tanší Rny na Bontonu, tohle byl Jason Donovan, no a s vámi také úterně vyladěné písničky na přání. Tak pojďme se podívat, pro koho dalšího, že budeme hrát. Vy píšete například Dobrý den, Bontone, prosím o zahrání písničky od Jiřího z Moška Už mi lásko není 20 let pro Dádu k dnešním narozeninkám. Vítáme tě s Vráškou v klubu. Takhle se rýpla Markétka. Markétko, díky za zprávu. Dádo, zdravím, za celé rádio Bonton přeju všechno nejlepší, parádní oslavu k tomu a k tomu také zapěje váš Jiří z Možek. Tak pojďme na to.

0: Hlas. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Jsi v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Krásné úterní dopoledne, milí bontoňáci, s vámi písničková přání a také vy a vaše další zprávy, tak vrhneme se do nich. Píšete: ahoj Daníku, moc prosím o zahrání singlu Heaven and Hell od diskotékové královny 80. let zpěvačky CC Catch. Jen tak pro všechny fanoušky osmdesátkové taneční hudby. Díky moc, píše nám Míra, tak milý Míro, přeju vám hezké úterý, teď bude ještě mnohem, mnohem lepší s vaší milovanou CC Catch. Je tady a je pro vás připravená. We'll be right back.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Cestou, necestou,

Jirka Macháček a jeho MiG-21 na vašem rádiu Bonton. Já vám přeju nádherné úterní dopoledne. Vypíšete Danečku, Kostičko, dobrý den. Zahraj mi prosím od Věry Martinové Lásku k horám. Děkuji, napsala mi Romana už po několikáté. Romčo, já jsem hodně dlouho pátral, říkal jsem si, cože máte na mysli za písničku. Teď mě to trklo, až na vrcholky hor, snad to bude ona. Tak tady máte a ať se vám líbí.

Sandra si s námi zapointonila, šlo to naprosto skvěle, ovšem jsou tady také písničková přání a to znamená, že další SMSky už jsou na pořadu dne právě teď. V jedné z nich píšete dobrý den do Bontonu, můžete prosím zahrát pro naší novou kolegyni Magdu Kropáčkovou písničku Jahody mražený od zpěváka Schellingera. Moc děkujeme, píše Petra a kolektiv z Mrazíren. Takže milá Magdo, vítejte mezi nimi, doufám, že se vám tam bude líbit a doufám, že vás potěší i tahle písnička, která prostě sedne jako, jak se říká, zadek na hrnec, co vy na to. Jirka Schellinger je váš, teď už zpívá.

Krásná jelení píseň na bontonu a také úterně vyladěné písničky na přání. Mám pro vás vaše další zprávy. Píšete například: přeji krásný den. Dnes slaví svátek Zuzanka. Za moji osobu nejkrásnější jméno. Smím tě tedy poprosit, Dane, aby si zahrál všem Zuzankám. Mluvený text od Mirka Černého, chlap Zuzanka. Děkuji za každé jméno Zuzka. Tak tohle píše opravdu Zuzky milovný Vašek. Takže milý Václave, samozřejmě písnička je připravená. Dáme si trochu toho country, proč také ne? No a všem Zuzkám ještě jednou i za celé Rádio Bonton samozřejmě všechno nejlepší k svátku.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy byl džus. Jak ráno stala hned si na Elgina, když se optali ohledně mej křtine, řekl Zuzanka a nevytáhl láhem z úst. Zna to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude se byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hroznej bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sem, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen páč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc, mých pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může, můžu mu sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pořídí svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jdej bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo nad ně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouč, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo. Ale Zuzanka, stejně jako já.

Tak, konec cestování, teď už pojďme na další přání. Tohle byl Palo Habera. No a vy píšete: moc zdravím celé osazenstvo i posluchače rádia a poprosil bych zahrát pro svoji kolegyňku z práce Teresku písničku Pavla Vítka Hlaď mě a líbej. Jen tak pro radost, no a tí to jde dneska všechno lépe od ruky. Děkuji, napsal nám Jenda je. Takže milá Teresko, Pavel Vítek je váš.

0: Rádio Bonton a na něm právě teď je zpívající Pavel Vítek. Za námi také úterní písničková přání. Po 11. hodině bude zpívat třeba Richard Miller. Ale nebude v tom samozřejmě sám, pánové, Pavel Calta a Pokáč se také připojí. Ano, tak to bude jejich písnička. O tu další se postará také Enya. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za několik málo minut se malinko blíže seznámíme se Zuzanou, která právě dnes 11. srpna slaví svůj svátek. Teď už další dáma Kylie Minogue.

0: Roy Orbison dospíval na rádiu Bonton. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. Dnes se Zuzanou v čele, právě ona 11. srpna slaví svůj svátek. Zjistil jsem, že je to prý žena s velmi proměnlivou povahou, pro kterou se nejlépe hodí povolání, ve kterých se prostě stále něco děje. Každodenní stereotyp totiž bohužel ubíjí jejího tvůrčího ducha. Ideálně se uplatní například v politice, ve sportu anebo v umělecké sféře. Jinak nemývá mnoho přátel, ale ty, které získá, si zpravidla udrží po celý život. Ve vztazích tak to bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Někdy se ovšem záležitostmi druhých zabývá tak trochu na úkor vlastního života. Tady bych možná malinko zvolnil, ale hlavně dneska, milé Zuzky, slavil jako o život. Tak ještě jednou všechno nejlepší k svátku. Za chvilku jsou tady dopravní informace a muzika k tomu, například Pavel Celta s Pokáčem a nebo Enya.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byla Enya na Bontonu. Dopravní informace už jsou připraveny. Pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme v Liberci. Pozor, tady v ulici Letná, kde havaroval osobní vůz s autobusem. No a problémy hlásí také Chomutov, ulice Pionýru. A tady dokonce tři osobáky v sobě. Tak jezděte prosím opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a na cestu možná zrovna za volant posílám další muziku. Za chvíli to bude třeba Adam Ďurica, Belinda Carlisle. A teď už na Bontonu Petr Kolář.

Ano, dívkami bývá velmi milován pohledný to Adam Ďurica na vlnách Rádia Bonton, a to 4 minutky před 11:45, to je aktuální čas. Aktuální jméno v kalendáři, ano, tak to je Zuzana, která slaví svůj svátek narozeniny. Ty má třeba česká herečka René Slováčková a také zpěvák frontman kapely Miraj Navrátil, tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a k úternímu obědu vás dovede další naprosto skvělá muzika. Za chvíli to bude třeba Ozzy Osbourne, budou také Plavci anebo The Conals právě teď na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.

0: Zdravím vás, vážení bontoňáci, tak s Billy Joelem jsme se právě teď dostali až těsně před 12. hodinou, před pravé úterní poledne. Pojďme se podívat také po další muzice, která už je připravená po 12. To bude třeba Helenka Vondráčková, kdo vám bude zpívat. Mám pro vás také slzu. A nebo The Police. No a mám pro vás také zítřejší počasí. Jakže vlastně bude?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Nádhera. Jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě tam naměříme něco kolem 23. Tak takové bude počasí, no ale cože bude dál, na to se pojďme podívat právě teď.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Tedy na co se budeme dívat už zítra, to bude samozřejmě zatmění slunce. Několik důležitých informací, které by vás neměly minout, mám pro vás už za malou chvilku v této hodině. Ovšem do té doby také další muziku. Tady už jsou třeba Village People.

0: To byl Eurythmix na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezký úterní den. No, v každém případě už zítra nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů. A to prosím viditelných i v České republice. Částečné zatmění slunce. Ovšem pozor, oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit. Víc už prozradí kolega Láďa Jakub.
1: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování splňující normu ISO 123122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud bych měl člověk víc, ani rentgenové snímky, ani CDčka nebo začouzené sklo. Velké riziko představují taky dalekohledy nebo foťáky bez speciálního filtru. Při natáčení přes displej telefonu je třeba se dívat z boku, oko nesmí být v přímé linii se sluncem. A kde filtr seženeme? Třeba přímo při pozorování na hvězdárnách a v planetáriích, nebo ve speciálních astronomických obchodech.
0: Tak pokud se zítra na pozorování zatmění chystáte, myslete na to, v každém případě si to naprosto skvěle užívejte. Ostatně podobně jako další muziku, na Bontonu třeba Eláni, Roxette nebo Slzano a za několik málo minut také další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem?
5: Přestaň. Štěje mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Zdravím, Bontoňáci, tohle byly Eláni, 2 minuty po půl jedné, krásný den vám všem přeju, pojďme se podívat na hlavní tahy.
1: Rádio Bonton, doprava.
2: S hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí od 191. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 10 minut. A ve 2 kolonách se zdržíte také na dálnici D1 ve směru na Prahu. 10 minut budete popojíždět mezi 43. a 35. kilometrem a druhá kolona se vytvořila mezi 29. a 23. kilometrem, kde se zdržíte zase 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky za dopravní info, Bontoňáci, vyjezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám muziku, bude Katarína Knechtová, The Police, a teď už Helena Vondráčková.

Proslavila se jako frontmanka velmi úspěšné poprokové kapely Peha, teď už neméně úspěšná solová umělkyně, skladatelka, také textařka a kytaristka, ano, Katarína Knechtová právě teď dospívala u nás na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezké úterní odpoledne, za chvíli 13. hodina, tak se pojďme podívat, jakáže muzika nás k ní ještě dovede. Bude to třeba Leona Machálková, John Lennon, Linda Finková s Pavlem Nohou a

0: Právě teď na Rádiu Bonton dospíval Janek Ledecký, je 13 hodin. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. A plné další výborné muziky. Mekky Žbírka tady bude. Jako další v té hodině také Marek Ztracený. A nebo Toto Cutugno. Ano, Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. A já mám pro vás navíc ještě počasí na zítra.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A to bude krásně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty tak akorát 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě tam neměříme něco kolem 23.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme jednu minutu po 13. hodině a o slovo, tedy spíš o notu na Bontonu se právě teď hlásí Karel Zich.

0: Tak to byl Fancy na vlnách Rádia Bonton, já vám přeju hezké odpoledne. No a pozor, středeční večer, tak ten bude ve Zlatém jablku ve Zlíně patřit posádkám hlavního závodu letošní Barumky. Pokud se tam zítra zastavíte, tak od 19.30 do 20.30 si užijete tradiční autogramiádu jezdců Barumček Rally Zlín. Takže pokud patříte mezi fandy motorsportu, budete mít skvělou příležitost ulovit si nějaký ten autogram, tak hodně štěstí vám přeju. No a když už jsme u toho motorismu, za chvilku mrkneme na cesty, mám pro vás další dopravní informace, no a muziku k tomu samozřejmě za chvíli třeba Marcela Holanová, Bernie Paul a nebo Divokej Bill.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, naše stálice Marcela Holanová na vlnách Rádia Bonton přesně o půl druhé. Teď už jsou na řadě také dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme hned několika problémy na dálnici D1, ten první na 196,5 kilometru ve směru na Prahu, kde havaroval osobák s nákladňákem. Další na 26. kilometru taktéž ve směru na Prahu, kde jsou v sobě tři osobáky, takže počítejte s komplikacemi. No a míříme ještě do České Lípy, tady pozor v ulici Dubická, kde havaroval osobák s motorkářem. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu, Bontoňáci. A muzika za chvíli Marek Ztracený, také Soul Sister, anebo Anaka.

0: dáme signál.
1: Originální Marek Ztracený, jako vždy, na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mimochodem, svět telekomunikací může dnešní den označit za jeden ze svých milníků. V roce 1882 byla totiž právě dnes otevřena úplně první telefonní ústředna u nás. Bylo to v Praze. No, ten první den měla telefonní sítě 11 účastníků a v prosinci už jich bylo dokonce celých 30. Jinak personál tehdy dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním hahej. To dnešní halo, tak to se ujalo až mnohem, mnohem později. Takže telefonní ústředna u nás nám dneska slaví 144. výročí. Velká gratulace. A muzika k tomu za chvíli třeba Mekeš Birka, také Iveta Bartošová, anebo Scorpions.

0: Ladíte vlny Bontonu a to je dobře, díky moc za vaši přízeň, je přesně 14 hodin. Já vám přeju hezké odpoledne i s Václavem Neckářem. Ano, to už se bavíme o muzice v další hodince. Tu kousek také zaplní Xindl X. A například i Tanita Tykerem. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už společně jedeme dál úterním odpolednem, už za malou chvíli opět velmi milá návštěva ve studiu, co si budem povídat. Dorazí je Dáša Honcová i s počasím na zítra. A teď jsou tady Kamufláž.

mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Tak to byl Ivan Mládek a jeho banjo band na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne. Teď už Dáša a tentokrát velmi příjemné info o počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Světe div se, středeční nejvyšší odpolední teploty zůstanou pod letní hranicí 30 stupňů Celsia a na severu našeho území se rtuť teploměru zastaví už na 22 stupních. Alespoň na jeden jediný den si malinko odpočineme od víně. S tím, že nás se čeká mírně chladnější den, nicméně opět den zalitý sluncem, od rána až do večera očekáváme jasno, maximálně skoro jasno a denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 13 hodinách. Tak s tím počítejte a od 11. do 16. hodiny nezapomeňte na opalovací krémy, sluneční brýle a pokrývku hlavy. UV index bude vysoký.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Krásné úterní odpoledne, milí bontoňáci. Tak tohle byli Foreigner, já vás zdravím. Mám pro vás také dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A ty začínáme na Českobudějovicku. Pozor na silnici 107 a 40 u obce Týn nad Vltavou, kde se střetl osobák se zvěří. No a bouralo se také na Českolipsku, opatrně na silnici 270 u obce Noviny pod Ralskem, kde havaroval autobus s osobním vozidlem. Tak opatrně jezděte. Přeju vám šťastnou cestu a muzika, tak to bude třeba Robbie Williams s kapelou Pet Shop Boys, také Jitka Zelenková a nebo Karel Gott.

podivný jako v tranzu byl. Od paty až k hlavě si mě prohlédl a pak hovořil. O lásce ať už raději nespívám,

Je úterý. Dnes máme 11. srpna, pokud jste ještě nepopřáli, nezapomeňte na to, že Zuzana dnes slaví svůj svátek. Mimo to, málem zapomněl jsem připomenout, slavíme také den hraní si v písku. Takže pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne po práci, můžete klidně vyrazit a něco si postavit. V každém případě už za chvilku dorazí má milá krásná kolegyně Markétka Majerová. Od 15. hodiny je Jen a jen vaše, no a ode mě ještě další muzika. Za chvíli to bude třeba Brian Adams, také Tomáš Klus. A nebo Palo Habera. Tak hezké úterý a pohodový poslech vám všem přeju.

Ahoj, tady je Tomáš Klus. Přeju vám hezké léto, přesně takové, jaké si ho přejete mít. A teď vám na rádiu Bonton posílám jednu svoji písničku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svém.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nenáš.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné úterní odpoledne s datem 11. srpna vám přeji. Dneska je moc hezký den a spousta dívek, slečen a žen slaví svůj svátek, protože dneska slaví Zuzky Zuzanky. Za chvilku se podíváme, kolik vás je. A taky jsem zjistila, že se slaví den hraní si v písku. A tomu bych se teda chtěla chvilku pověnovat. Ale než se k tomu dostaneme, tak nás čeká například Sinéad O'Connor, Petr Naď anebo Helena Vondráčková. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Darena Rollins na Rádiu Bonton. Hezké úterní odpoledne vám přeji. A už se budeme věnovat dnešním oslavenkyním. Těmi jsou Zuzany a teda holky vás je 61,5 tisíce. Vaše jméno je hebrejského původu a znamená něco jako lilie, vodní lilie, lotos nebo růže. A je dost pravděpodobné, že kořeny vašeho jména sahají až do Persie nebo starověkého Egypta. Takže Zuzky, Zuzanky, vy jste ženy s velmi proměnlivou povahou. Nejlíp se pro vás hodí povolání, v kterém se něco děje. Každodenní stereotyp totiž ubíjí vašeho tvůrčího ducha a ideálně se uplatníte v politice, ve sportu nebo v umělecké sféře. Jste velmi obětavé a oddané a s láskou pečujete o partnera i rodinu. Tak, milé Zuzky, Zuzanky, dneska pečujte hlavně o sebe. Užijte si svůj svátek a všechno nejlepší.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: No Name, Duša a já na rádiu Bonton, hezké odpoledne. No Name začali hrát v roce 1996 a hned na to byli hosty pořadu Rande. Protože já si myslím, že my jsme byli první, kteří je uvedli na obrazovku, konec konců jako i další kapely, třeba Lunetici u nás byli jako první vystoupení v televizi. Protože režisérka pořadu Rande, jo jasně, režisérka pořadu Zuzana Fialová a Zuzana má dneska svátek, takže Zuzi ještě jednou všechno nejlepší. No a tahle režisérka pořadu Rande, Zuzka, měla vynikající čich a cit na to poznat, kdo má fakt talent a jednou z ní bude velká hvězda. Takže u nás ty kapely začínaly, no a teď je tady ta situace, že No Name slaví 30 let svojí existence v prosinci, myslím si, že 12. v O2 aréně. Takže kluci, ať vám to pořád tak skvěle hraje. A protože No Name tu už byli, tak teď tu bude Rod Stewart. Hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
2: Příjemné úterní odpoledne s rádiem Bonton je 11. srpna a přiznejte se, kdy jste si naposledy stavěli hrad v písku. Já jsem to zbožňovala jako malá, vrátila jsem se k tomu jako velká a musím říct, že i když člověk vyroste, tak ho to prostě strašně baví. Aspoň mě teda jo. O hradech z písku se bavím proto, že dneska je den hraní si v písku. Takže proč se slaví a jak si ten den správně užít? To si probereme za chvilku. Teď tady máme Damien s kapelu Jelen a začnou Cutting Crew. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Iveta Bartošová na rádiu Bonton. Hezké odpoledne vám přeji. Máme den hraní si v písku. Ten připadá každý rok na 11. srpna, není to žádný pohyblivý svátek, prostě 11. srpna patří tomuto dni. Je to neoficiální den, ale oblíbený tematický den, který oslavuje radost stvoření, budování hradu z písku a vůbec pobyt venku na pískovištích nebo plážích. Jasně, máme trošku chybku, že nemáme moře, ale tento den podporuje kreativitu a fantazii při stavění staveb bez jasných pravidel, rozvíjí jemnou motoriku a smyslové vnímání, tedy cvičení úchopu, sypání a tvarování a přináší relaxaci a odbourává stres. Jak tento den využít? To si řekneme za chvilku, protože teď je tady Petra Zámečínková s Jiřím Strnadem a ještě před nimi Katy Perry. Hezké odpoledne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Petr Habka na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Probíráme společně, že dneska se slaví den hraní si v písku a slíbila jsem vám tipy, jak si tento den nejlépe užít. To je fuk, že nemáme moře a pláže. Tady je jasně napsáno, vyražte na nejbližší hřiště s pískovištěm. Uspořádejte soutěž o nejhezčí hrad nebo skulpturu. Využijte formičky, kyblíčky, sítka, prostě něco ukradneme vlastním dětem. Nebo zkuste vytvořit otisky a pískové koláče. Třeba vůbec nevím, jak pískový koláč vypadá. A pokud nemáte přístup k velkému pískovišti, pomůže i domácí tvoření s kinetickým pískem. Tak teda mně se strašně líbí, že bychom teď všichni dospěláci vyrazili na pískoviště a stavili jsme si tam hrady. Ale dívala jsem se, co je to ten kinetický písek. Tak přátelé, pro ten asi musíme do výtvarných potřeb, protože to je speciální tvarovací hmota, která na pohled připomíná mokrý písek z pláže, ale je úplně suchá a plynule prý protéká mezi prsty a přitom skvěle drží pevný tvar. Nikdy nevysychá, nezanechá nepořádek a je bezpečný. Takže kromě toho, že vyrazíme na pískoviště, tak vezmeme ještě útokem nějaké prodejny výtvarných potřeb a pořídíme si kinetický písek na doma. Mně se to moc líbí. Buďme hraví, vždyť je léto. Já vám k tomu budu hrát, kdybyste jako vymýšleli, na které to pískoviště vyrazíte, protože je tu třeba Miroslav Žbirka nebo Alana Miles. Hezké odpoledne.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Bonton a Markéta Majerová.
6: Hezké úterní odpoledne vám přeji, máme 11. srpna a mě zaujal článek, proč nám v letadle chutná rajčatový džus, který na zemi nemá nikdo rád. Takže za chvilku se s vámi podělím o ty důvody, proč tomu tak je a schválně uvidíte, jestli to na vás platí nebo ne. Ale teď je tu Zuzka Norrisová, ta slaví svátek, Tina Turner, Činasky a začne Taylor Dane. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: odpoledne vám přeji a už se budeme věnovat rajčatovému džusu v oblacích, tak říkajíc. Protože mě zaujal článek, který řeší, proč prostě v letadlech pijeme rajčatový džus, ale úplně jak jatí, když na zemi ho nemáme rádi. Takže probíhal průzkum, podle kterého vychází, že na linkách ročně vypijí řádově 100 tisíce až přes 1 000 000 litrů rajčatového džusu pasažéři. Přesná čísla se v různých letech a zdrojích liší. Ale platí jedno, že spotřeba se blížila spotřebě piva. A to je považováno za národní nápoj. Tohle dělala německá letecká společnost, jo? Ne my, ale Němci, no ale to je jedno, u nás je to taky národní nápoj. A tak se ty aerolinky položily otázku, proč si objednáváme ten rajčatovej džus, když letíme v oblacích. A oni investovali do vědeckého výzkumu. A ta odpověď je jasná. Základ je v tom, že když to letadlo dosáhne letové hladiny, tak okolní prostředí se radikálně změní. Tlak vzduchu klesne, je tam úplně jiná vlhkost vzduchu, v té kabině je pořád cirkulace a chlazení a ta vlhkost klesá po 12%, což je zase srovnatelné s nejsuššími pouštními oblastmi na světě. A sliznice v nose a ústech rychle vysychají, to všichni z letadla známe. A vzhledem k tomu, že čich tvoří naprostou většinu tomu, čemu běžně říkáme chuť, tak má to vysoušení čichových receptorů zásadní následek. Schopnost vnímat chutě citelně klesá. Takže my jsme ochotní se prolívat rajčatovým džusem, který nám ve skutečnosti nechutná, a myslet si, že chutná. Takže ta výška může za to, že nám tam chutná i rajčatový džus. Věřte, nevěřte, v každém případě já budu věřit tomu, co vidím černé na bílém. A teď vidím, že bude Heidi Janku, Chris de Burgh a taky Tereza Kernlová. Tak hezké odpoledne.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Později už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

že si tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

Richard Miller na rádiu Bonton, hezké úterní odpoledne vám přeji. Máme 11. srpna, já jsem se ještě bleskem podívala, co se právě dnes stalo v historii a přátelé, v roce 1882 byla otevřena v Praze první telefonní ústředna. Telefonní síť tehdy měla 11 účastníků a personál se ohlašoval s voláním ha, hej. To halo se ujalo až později. Kromě toho dneska slaví svátek Zuzky Zuzanky, tak jim nezapomeňte popřát. Markéta Majerová vám přeje, abyste si užili překrásný úterní večer. Zítra ve 3 se zase na vás moc těším. A teď vás tu nechám ve společnosti třeba Miley Cyrus, Jirky Korna a začne Beverly Craven. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou a

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Bonton.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

si ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec a proč ne?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o žádná celá 6%. Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Něvtěchym v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu LPG v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem dronového útoku, byl poškozen. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav 6-0. První utkání odehrál Třinec, zvítězil nad Frýdkem Místkem 6-2. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních, vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, zhruba 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Českého peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Kvůli další fázi přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení na šampionátu. Důvodů neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava či změny v základní sestavě. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.